už ani neví, kde je pravá a kde levá. Nadarmo jsem si hrála s ohněm a spálila se. A tak raději zemřu. S Bohem. Škoda, že člověk už nevidí nic z toho, co se děje, když je mrtvý. Ale já přesto umřu. S Bohem.

0: Matka si neodpočine nikdy. Přítomnost jí kalí napřed minulost a pak budoucnost. Eleonoro, tušinko zlatá, nesu ti šálek čaje z lipového a pomerančového květu a jdu pozbírat tvoje nářky, dítě. Tak víš už konečně, co je to láska?
1: Co to je?
0: Oh, proboha, Eleonoro, ono je. Ach, ten ničema. Tenhle ten jí zavraždil. Oběšenec.

0: Lásko. No. Jím to zkrátka leží v hlavě a vrtá jim to tam jako nějaká škrkavka. Ale u mne se láska, zaplať pámbu, projevuje někde jinde. Když pohled na ty něžné nožičky a krásný náhrdelník může vzkřísit souseda Saturna, proč bych teď já nevzkřísil tu líbeznou zoufalou nešťastnici? Ale kdo mi sakra řekne, co je to láska? Víš, co to znamená, krásná milovaná nebožko? Co by nám zůstalo, kdybych celou tu záležitost nevzal do ruky já? Počkejme, jak pak se má mluvit s mrtvým? Hej, slyšíš mě, uschlá květinko, svlaž se rosou. Raz, dva, tři. Miluji tě.
1: O, můj oběšenec.
0: Jsem tvůj manžel, soused Saturnus.
1: Ne, ne, ty jsi můj oběšenec. Ach jo, jsem ti tak ráda.
0: Ano. A teď si se mnou zahraješ bilboket a až tu partii vyhraješ, začneš pociťovat večerní chlad a život se ti začne zdát smutný.
1: Co říká? On mě chce rozplakat.
0: Andílku drahý.
1: Nejsi už tak zcela oběšený.
0: Ale jsem. Mám ještě kolem krku notný kus provazu.
1: A jsi teď můj?
0: Jsem víc než tvůj.